0: ní sam cenar bh blas na ínána ben ú
1: sé
0: hí fe bliá víidir a cenneal burgers le choine agus bhíró a bhí choirí choirta he hí nem se go háil fri sin choir tháinig tíí má agus cosgur cos bhil a goil chéh chuan se lá nach chu bailí teach an úsán agus ús se go háil fe breach tú bin hí an idir ro choú an na háil roiarcha Ballin fo gunnar pectur agus sinna ta testa sa yall ta gari dir tu dini jagan dilis minu di beja talor talmar was at the drumming for her voice ta sha tau beja ram sur sto igme jehi ve hisar glad agus brau ma her voice or sa igus killar ne is kein ja gent ta veig mach kolor dini is komlo was at fu ja ta ma tar dir tarlo le ga sur gus ta ga sur ve all agus so so sin min numro for tarlo ginam kein agus so shein so vi kolor tarlo agus dini ga ga hin war igus nos ro gor lo ve brau
1: Vi í kursa mahagi honar út að þúkanna kabr galat ta sakhnu gna badur ni sni maranna kursa sjólanar í hana ach nira galana triblan jek.
0: Ar ni yara vad nira galana triblan jek ach ni cha dolana khari ta na us ta tusigun ni rewards ta klachta vaik ta forward mode ta on tis much go vad horna gus vad vad our little molenta Så det bonde är inte ingenjören oss. Så det är nu är hon I vård så blir jag den badisen går igång igen. Så jag vet då små garierna mot mot kur galt här bon. Och nämshir, inte någon nämshir som man tog nämshir. Fjörns nysch går var med Allah en titan. Amma kosti nu gör galt här sin att kins. Avgår man till gasa var hampla. Så gör galt. Datiol, så ska jag datiol. Mar vi imlenar svita mot sikin dig och galt hon. Nu beit ég kynningin þessi fyrir líka og þessi tráhulgu mannsins tráhúan það nýr hæstu og nýr hann tíði hverju nými hjört og það býna átti hvað í dæstíðan rárta og dæstíðan svo nýr sessin svo svo ég með dólan smú garýri og hóstíð og hóstíð þeim að nobri hins í hér og ná fækkin þín og það gera vekk hvernig veri geta tökktur koppa pónt kóla vóð gera vekk tökktur Gwmyn cynnig doctor, doctor roedd ychydig yn y bod rydych chi bech eich anach, so ddim ar sy'n ygwys. So byn yn sy'n y corach o'i cwestiwn ddar eirig. So byn costas môr arachos, byn arachos, costas môr arachos, byn arachos paibli testal. So byn gylio'r, yn sy'n byn, byn gylio'r yn ffeithio, sy'n byn roedd ychydig yn talus yn ei eich ddech host, a byn rhaid yn siw, i ddech ar nes i ddech dwi'n mynd i'r tifor i gwartin byg. Trawr gylio'r o rhaid, bys anwns beidio'n dda sianla, hyn ti'n mynd gael Fi'n cwch dyma, gos eich le lampu I agus eich eich tawa.
1: Ni eich eich eich na bachari.
0: Ni eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
1: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Tá bádar í tein en na kosti agus tá tiiskinn a kober ke a ta agus kun go mór agus bin rá sé bin se an agri sá má súle sin agus áS le hí sóter agus réir bra sin agus sin modelil tá tá a chrisinnu má tá áti úlgelta go réker go tunnaí de kal a ne sé sé ví ná na báide kal er fe jáall er fá agus sé ní a tálinn se gloch naún a gloch naún go hálin a han í ein sa báide máach tá mé réirkat tá kín war og tarnir út kena sá bin mé réker fe písa So, ta sé íntach a bhí léidín trábáin, sráhán sáti gymur sin tán bóidle, kilchíóra tán bóidle fe cael fe fein jáil ar fáid.
1: Mars, tjátt sjókir, agus sinéin sinna bæ?
0: Tá inni smór, tá kúgó lát, vi krúir kæla inni smór.
1: Ó, sé.
0: Vá, ta sé sinna djöfnú, ta sé gyrðun kyni fáðu sá sénni, agus ég veint sinna bóid vóra ljá, bóid ég sklutjók í móra, agus inni sinna ta félum vámi kæpi vánir, ní sem meint sjóla dík, meðan fóvir.
1: Bydden
0: ti'n cael cyrwysio ar ei be? Yn y sbwr? Sie, sie. Mae'n sy'n gyma? Cyrwysio ar cyrwysio ar cyrwysio ar hyn lawa. Mae'n cyrwysio ar sarnau gyda'n dŵnwch. Ac gwaer cyrwysio amser. Ac ddeulio ni ddwrwch yn Mas ffeid i'r hyrbeth sori ddwrwch ar ydy'r siach. Ta'n a'n diacr dyn ni oed. Slotan ni mwyn ar y lŵn o ar y mort. Ta'n a'n diacr. Mae'n siam as y tiach. Ta'n sy'n bydd yn bod gyrwyr o
1: Tá, bhí dú caiint sin ag túús ar an réitiúí agus a ggéar bhéidir dramóg bhála seachú inra tá aonanna tá béhhaí mac cuaá fáte rúb.
0: Óhaid an tá agus tágus agus fu sahíbin rudaíntach faoi abrim Máminn tú brennhú er, abr mænt tú brennhú er drámatá, abr fjóin mænt tú djáhan ósinn snáttjú, þessi er brennhú er drámatá, pleiri sjóltur, þá pobl og brývar hann sinni pleiri sér tjóltur átt, agus það sér nýntak, agus það nýf hæ nýmri erum fóin nógi, agus tjóltur átt í hinn. Það mæði hefði tjókur reitjóri, tjókur, það mæði hefði minn rúnibög fætsar, hvað ég gönn reyðu, að hæg nám kynna, þann tátja ergarni, þá koni hólbög og kæla, en sé minns pleiri

0: Lihidi pranta agus lihid sin agus bim duine teata sa han áitir an agus cártaí cofnia chuine agus a han seart féileirí agus a han rud al deanta. So an sin an dhéis sin háist ar ná yes mitiú ar anad pobl a hógal ná anad specialta a dúspáire anad lei a hógal dá da gaini ísta a jokul a hata maha sa dhichi agus a gáil agus bela jasa agus kia vi geistit la kia agus a nyehid sent a kopla lás a tiachtan agus vi sesin ar náia vi tu hirda ar náia vi nyarta ni ar a fasta kodju ag se John a smó vi davrú ar tamar fad agus dhiri na se ar náia mar garo álas agi kikadin dhoil an yanu vi siabot na jonta si yan agus mar sent agus andar pobl vreag yn ynys ddyn sydd frastyr ar gynnu ist a tri las y tiachtyn agus lair yn sy'n dog yn yw Alzheimer's ar hw agus mor sy'n agus bein rhan siort y mach di yr siwl yn sy'n onod sy'n frastyr ta sy'n asgol ti dog yn yw le crynu hi fi ac wle rang yn y yw agus rhan siort mor sy'n mor fi'n sy'n atych a mor dyn lihyd
1: Yeah, well, ta eisiau mae sy'n lerna y bobl y bina, wel lenia gymal yn siad i ni lechiale yn ei netio wein. Ohrlan ni'w Joseph Fosta, fi sia unta gyriwa yn ohrlan ni'w Joseph, agos ys mynig y lor sia lenia fa ohrlan ni'w Joseph, fi sia y tryd gygeir sy'n nacta sy'n lys na siarfa si chonial sy'n ohrlan.
0: Vi kentje er nøje. Agus stod jeg grus, jeg smutte jo na sjandling i faste er vegen da for bedjer na gwaki som vare jid, agus jid na goni bedjer na for hien, gudji na rosh adabot er hort na for hien i små, agus gama vart jeg kunne gal kogre a jeng i muntjer agus a gorsan i en sin kjantar agus bavore kalli da ngertishan higshishan agus er nøje mar kassel og marrind dine hisfa vala fei faste tredju faktus mór, ac fi John, os mwyt i'w ffosta, rydyn ti'n dweud yw i'r cogri, do'n wele, do, gwein i ta yn y goni na fy hun, agos ta plan mór ag yn ffosta, nes cyrra aros yn ysfichu, do gwein i ysta hwgal, yn talw cyn, yn wele yn talwyd pobl, agos mor sient, agos ta mae ein ta dahos ar hyrfad, go mae mae jabod a gol a rei na sient. Ta'n talw on, ta get the more talu a jiri na fa chanach ta ma shir that your score na ni smo blent ta ni wat ni smo na shan na rif agus tan talu on agus ta an short plan na yon da na wat di taru di yon fi la har ta jem mo gnyen shan ke gwan tvarig nu rev yanta agus ta onod kurum do yani an talu fast ta ke gwa shan da rakta rig di yele Ach, the rare shans ta ma jabata gyllor mior ryddi a chwrr siwl agus a chwrr ffad yn shan agus ta dwlwg yn shan agianu.
1: Agus fi John Modem ar ffyrta shan ffasta
0: nid agus shan agol. Gan dyrt a beis.
1: Enya ta ma smwytiw ar chwrsi palitiy arta agus yn aynain bydger gyd o Nialma, ni eithaf ma gyd o sia palitiwl y lleu pwerti yw eid bydger gyd o nialma sgol ar eithaf yn dyr ac Hegsha and Tewart a one la corlar etul ave a ganterabi. Agus shinarod the run grand than you in that era la Martin Scanlon, bacoma damarada garotu la perchi he filiae dirchid tamajigeri corlar and our ganter hain, agus vi John or Hulshan Fosta.
0: Oh, vegan doubt, agus jetu Martin or Scanlon shinna hain let. Cwysia eich John a dwys bair yn yr ffys beisio gyn sy'n rhaid yn y gynir agos ni hwgwr sy'n gorig ffarni bair agos chodi sy'n eich yr waran doi yn ei agos fi tionach yr môr gerin eich sian o galach yr ers an doi yr iri le Martin agos mor sian agos beisio bai Martin agos Tasha a gobr gahan chrwydw yn sio hen sy'n llantar fasta
1: Unta, ni al sio fforest enio dini a elsa let a nion Casa la Sean O'Gallagher a bhí sesta seasart go géir a phobal agus obair mhórí inú go Jona ar bhaithe leis a phobal níl se foras na daoine sin eil?
0: Níl se foras a chuir bé daoine den Dan chaidin sin agus daoine bhfuil fhí seo acu agus bhfuil fuinniú an tú agus bhfuil nuidir sin sim acu in na bobl haon agus mar sin. Lácan sé daoine beidir go bhfuil daoine mar sin a han leachad bliain na mar sin ach níl sé forras daoine ra haid daoine ar chaistí cente ach go minic bain mud cinna le tró go dtí ra tró a ré sa dáirithe dus agus a cuairtí cadí agus mar sin ach nuair a bhí daoine casa le Sean O'Gallagher ar de chúl agus a bhí tú abata gan hegia fa chuinne cóil agus marsham demo mar hamplan san on a director or and conscious and conscious out of the fast I guess then Danera Danera but why them and Hagrisha Hayanu well

0: fós an a lag, ní féidir leo fiú carcíba ógant. You know, tá siad a cahaf miliún euro ar gachrúd atá chur a cóisteach an sá, agus an agud dhéine, ach gahaf isteach sa sais mar dún siad a meat grinder mar lein siad a seo. So cahaf gúl siad a seo chur, ní leon fíin a siú gain, dat mar dúrt aine, bais an a yekar a ghing ólas a ghaint ón rúis, cúrn siad smacht álvor a meidatá atá lú. Ach ma siad a bra ar an chúr é a húig chun dúr a cain a húr dóif, ma siad a bra ar ní ráin chun ma, cahaf gúl rád aigant mi chart atá lú, lúg a hín fennach. Agus canas mar, cadé a hátar, tag dína cain a fnachtar seo le tamul fat, dat ginte, ta dína tre se rág a cahaf gúl brú in fennach a hef cúrsi ach na miachtate. Ach canna hef nú canas a hittig si as céir a nín mít ginte.
1: Beg við fagrin kæstu sinna gann lágin nach nýja nýfastóka achbúg mér sér agus sé dreir fíkur í að fóra in Irish Times ta fás trúcha dófán geð taka er líðan að náttúr dýna ekti mænt an slí mýkjart síðan sem mótavallach sjaska dó aftur er en tafð gynnegi sjó im líðan Dúrt orð rúli an GRA James Morris Rowe gilérian na fíkur í sjó gul dientóri na gár as smacht anis agus gur bæli sjó du gacht málni agus passionér sa týr Master Freshen gul na fíkur í sjó nýs ísli nán fyr fígur í vélna sjó aspe kamri ar vótavallig fín túa Ronan Lúd Tilum sort of hanwyr yn eir gref Tosa gref achtro gotsa agus cwrt mwy dydd rhos at hamle dydd lydd o hyn o'ch?
0: Ie, rhaid blion cyn sy'n ysach dydd lydd o hynny cyn gydirach o ffwm i hynig agus bair carl am fi mwyr tymach at ymwyr dydd o'n rach dys mwyr hardys at ymwyr dydd agus fi mwyr, you know, sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n dul sír, well, dul sír mele sgil. Agus fi cartach nar dô, Jeep Moor sa lana tapig. Agus fi oring buga, you know, as an tlí, ach beleir gyr ban, is Jeep Moor fi anna gyr ban a fi sa tmaint fi capin gyr pasht is chor. Ma, ach tis fi aglan dawner fi si treis taishman da hort egin, yna dul sís an bormi gyrt, agus fi si panic oil a dul sís an bormi gyrt. So tar lín chas, leir agus gwrs chas anroch gyr dar lín ala heid. Yeah, bani, ta se decorate sa duint, agus mi se Lauren Lay, agus tu fechan si sa bohar, agus kan, you know, bin, ta se decorate fro siam, ni fin tu suile car tachta tru ar motor velach. So kan tu bogas an tri a tapa gyrur, mar agin na loos na sin ta se just dochre te dain jair.
1: Agus tu special gloon tu gyr leir gadorli nach tri himpish chamale dain a chanomar vi mar a kain.
0: A vor vor dyr kus oda, vi mig eistach le agla ver maidin radio fesh agus a vor vor, like, as an shaska sin da chanshi da kainter, a vor vor ko is Dina ta chasin si sin bohar mi chart agus ta si you know ta si anna esga agus fec mid nir anta an hanta dul tin tip lan sin like you know na tmoin si sin turn back you know something is leir gadar li anse
1: Aina ni chiar anta ma tis is o fle couple vat le seachtan no chon oas agus mar dero a soch gul gha la haun gul dina ta yna fer wahal le spri chmaid agus dina gynian si botu na harvest gan rodov heinig an feidu dulling lechle siar valach egin kielver
2: Well, tashe jacquere sin e call darire, mar ta mar jarronan tan da grupa tan edini e yenan an jarma dagas ni hid shu darire e ta afle le shachten an us. Ta ma jacanch fi huini oga stohagar fejer raga gahi gamanin shid le grupa di go soho shilta. Ni dolem gar fejer ling bochtana samach hurt Could you go group his hilla or ta chorus comerke socially in his far sejir shaw? No, and in a lawn theatre on Rathan, Sonoda. Ni and Gnalunt Agus Lunt as she bresher the Huini will go a culo. Is me von tashti so shilte gudirach agat sin chin ta lan kante gur hiart plele sha tri edgechus well ta on chorus edgechus trish kish gunne lan gunne dini sha han hain davri shin is big chance gunne roi le chorus edgechus fwi chuntuch no fwi umper mi I hoshilta gunyin hishe shin an jab ni le sagam darira kair dis fejer I yenav and no I ta dini a jir his ma ta nis mo achwini le hai na group I sha achwini sochilta gun airoch lo I dochinyal o ve galamon karulach dan o Bri hamant no enrod gan hinalchen agus nile sagam gwil shin fear agus niji roch rode sha wanin le Baltimore no Carracha mar he's fin dui mar hampla en log and tachten gedin to erna bota feke to na tis chnona na donut sha agus an rubber foki on a buin foki er in tar

0: In the survey, Tajin Taganagrath Pobble, Gul Strikhead Karachakuig, Gun Gasur Shah, and Listi Fehevangale, Fuibli and Gaish, Niged Kuigat Sri Gasur, Idir Blin, Gus Ravli and Gaish, Agusta Ochgate Gusche Gasur, Tafano, the Rotin on the Kurum Liani Nale, Idir Ra, Agust Sri Blina, Gaish. Deretol of Kahal Shogia o Skull, Mathematica, Olskan Nagalive, Nor War, Gunnarid Ligas Kurt, Jim O'Callaghan, Avrenu Pranyahina, Hosni Inimirke, in her duty of Gayortish Visa, the Balestinach, a Roskola Richti Fatakub, Lagal Stadier and Cha in Yedin. Yulta unrind Ligas Kurt, Gayortish Visa, on the Kate the Maclean, on Rohir, Agas O'Yaz and Tartan Chakate, Bug Beon, the Skola Richti Omnana, Letali Tagish, Lostin, Agas Kostish Wadich Dalagog. Lúdach ag Institúti Acadúla Tzíú Level. Dúrt Clíana Standon o Chupatí Standon sa Spidel, gríntach a scéla gur anamríof an siúpa in nóchtan an Irish Independent mar cheang na céad siúpa nefsblach is fear sa tíd. Dúrt sí gúla tahantas seo harfa spesialta go háidid agus Chupatí Standon ag celúra chéreskór blíon ar a wód im Líana. Sochri is Sochri Dinish, Lihar Afrin Sochri de Vihili Huhul, Mihal, Michael Jack, as Anach Veon, is Shepal Litter Mode, Egidoch Loganyov, Quidron the Ishna, Irulik Anach Veon. By Clarence O'Flaherty, as in Clybon, Gruknakarach and Alia, Agassas Rossavino Ruchas, Rahora, a Dartora Ilaharta, at Askan the Mainach and Alia, Trunonyov, Unkug di Lawitish Shay, Tura Harponish, Nick Shepel, Nivon Aspel, Gruknakarach, Yer Afton the Socrate, Eginig Madden Amadach, Agus Quitter and the Ishna, Irilic Rahun and Alia. Sinead Priefskelton Yerid.
1: Prifskeltan deskirtal efeg y cwn o mwynachon. Ta se mwyta i lawr nua, gwmeidr gyr celych fianysia sy fysrwch o'n dŵn farahe fe fos o'n linif gyfwrahe sy chorp er yn droig fawn y gahar sa'i fi'n i'n 98 o cahed, mar gyfethach gyrwyd bwynt egan gos le bald yn gorda si achona. Tŵr sgitr sy'n Irish Independent yn yw gwyn y lefwyn tŷ sy'n lawr dar teddol Exposed, Scandals that Rocked the Irish State, sgitr egan edrysio'r Frank Connolly. Níor cuntiach ein y rhaid yn nŵn farw yn linif anion gyr chwysid na gordi i ban y fi naf llyntwch, Joanne Hayes, ag o nawm. Agus e sgrif yn nocht an yn Irish Independent i nŵf, der las ocht yr on chwm yn Ferimiori Natura agus cynnwch na heid yn John Joe MacGarlt o fael yn lochig, gyfwyd leis gair o fach y spraga chwn le nŵn tyrae glis yn ferim atho o co ag y baile. Der se gyr limis der cogig i yn Erimiori Dynish agus gyfwyd yn arnoel lond o reilacha agus papirachas. Cegrif se barthe gymach yn Celtic Mist yn bod o Ron Tyloch yn Ir Hysig Charlie Hawhey ar grŵp y Mil Tamura agos Delfin yn y Hayden e caf y leihant y dernacha i môn y taida ymach o chosti chiri agos chorcu. Ta se tog ili ffys egan grŵp yn ish gymegin yn plan son o gaharu agos gyfwyl yn bod cwrra ar sgor yn ish gybuan. Tá ir imdeoir mionóid agus fe fehe chiarí David as uosis o nangan le fesgint i bhí Sean Noah a tá fáil sé ag a colóistin an ardi ar an Dampel Mór agus ea cur sias ar a reynáil mar ghorda fe a lúint. Cwrn sé sias chomáhar an sealach a sé gimert caid na Austrália agus ar an nasc a tá ag a bhaintar sa Lituáin leis an bólínacht. Scéal ta báis, tá Marie Kelleher o Ard Chilavartan, Kilmachalóg a Gunta Lemini, Marie Rice, Saraboshi, o Vlauclia o Rúchas, Bainchach an Gharda Matthew Kelleher nach Maiden o Vailevúrna o Rúchas, Trish Vóis, agus an Demlian agus Kerifehid Slána Heike. Befra tóra fa maidach a dig tóra fa I Iafig I Gilmachalóg o na Seachlóg, le Pádracha ar lehur Trish a Seacht. Tá Sean O'Toole nó John Toomey, doctor san Ill Tóireacht ó Bhaile Naspig i Gorcaig, agus ó Bhaile Vicide ó Ghuachas Tréis Bháis in Ospíis Beaumont. Maidin a chéile Josie, a Shruar Mac agus a Glan na Súd, Dreafúr a Bháin agus Dreahard a Bháin agus Gaelta Eile, níl socrathe a hoxrade dianta fós. Tán tírim rór amána le Corcaig Jimmy Lynham o chaird Corcaig Tréis Vásia gus céad blíon slán a hege befra a hóraf tránóna dig tóraf ích na chúid ar sráid an tándóin a Corcaig ona cúig a chlóg a dína sé. Socrathe socr de Vádín Boyle o á an chonig i gil na Mártra. Gréim for corp Vádín Boyle ar a dó chlóg a niof i gréimitór na lán i ringis gedíg. Bina gaif prífsgelt an desgirt.
2: Priuskilt and Twishkirch aliu, a kivan yukon kalim. The Oharlan in Yer Huishkirch, a mask na Noharlan begrihis a cheater modging, agasnea oct a hod or crawly onto, to there in the vigorous journey, o common altri, a gaspan cowran the heron. Shishidis dahid, vir crawly in Oharlan yet your canning,

Bheit chuú chuúna goit bhfuil, béidir nach me chumáir dúsachta na nó berta dig an túí hasasta díshhaid a réchaí. Bhí Jobocht a nó bhí dúsa mréon na gúna ag Jo agus nóidir bhí chu se siar ruda do gochma dé deráid, sena do bheith cin tarús dúgmór, cín tas créta sé dig an tú, ach chuú galúna go cháin a nó busta go leorra cheannach do tam sin thoch bíon dé go galún, Ach, honig sé níragi teach, chudú sí sa mála, agus a gudur amach dín cládacha, bín tawdó dínt, agus bídur réitir cairnú cúgiracha ba bí áon, ó sáidir Jo. Tar bú mú gínin sinna dísa spai brúina ní ar dúsa dísa. Sgúi sé hárt mú gínig chulegunni gunna fár agus dól siad, eh? Agus dúri dól hílá gudur amaga ljóur. Ái, dísa sio, bai cána linn dísa, agus bídur ar núsa wáusín bag fátó nari vlásí gom fátíri digan tú nír hannin chédrúin chari bilé ach chursí tangar ístán agus bárná sinna. Ach cedi gín Jo, bai cána linn dír Jo, anu tá sa tein trí vugín agus a ólrúin tjabon nari veistú gali gabuj, nár chora sa súsid nír a kanti bai ar lasin na taurnóki. Agus vi sányar vóin hál, A dísa lei Jo bárat portihjúrta ní dísa. Andra inán dánúna góali dísa, nú órana kinti rá. A chasa na hóra, anigus asa na porti, gus nori chasa níra kanti bair gó kelpi. Skýlú múgi nele harta, gus aldiri níra darnán taurnú gilasa, ná fému gilasa, ná tadíun. A dísa fárla, sa bárali, is fárni vedinari máli dísa, nú má lásan múdi dísa, istínti veis múteini, ljápanu fému ní, irir chasulavta dísa. Ach, yna dros was yn einti niach dy waile agos yn eich o gybdiaw agos na rybydr gael eich dech o bwr na'r yn ymrog gael ymach ta sed o mach leis y syper niar teis rhan sgol i fil yn i ach nwyr eich nich nymroiad o cair ta swas y dyrsiad cair ta gyrish dech o ry a dyr eich an iar sio nil eich ta dyr hyn na'r ar yn gwy dyrsia o dyatach o dyrsia yn nwas ar na cocwy ar y dyrsia agos ni fach sŵl yn y dyrsia er maid O, mas fyrir sinni, dyr sydd na fawrin casa. O, sori ib casa, y dyr sianyr. Mae'r anu dyr sa, bei i elon eich hwnnw di, is maerig y choli dyr sa'n droch lo, agos is mai na i di dyr sa. Cain sôr plan i fi agos sianyr, ach gymwch jor y ligi i gan cwpl o ili. Agos ni ra ed, ach y fe tarn ti tam sin y gwni o'n teach osta, bo gnaos sa'n mar dyr o, ach nwyr i elon chelpyn sy'n eich. A níl is am hain agus ní inseo mewn vréag ar hwgdur amachad ar y jawr ac ydym yn tamai siwralte ma fi chwy galwn i chedi an gyr olw fi ddur y fhewsw le i se galwn i fach o bu chedi ele agus mar fi'n tri yw i an fi dien galwn i an tamai lep Pedr siogias bal yn orymna yn eisiau rhys digwys gael ag yr edrych yn becer is cwydig o dwi'n tir i adnod cwylogo Fi mwyd la yn siog dodig yn tŵ o moig i gladach agus bhí sean dóteoir bochtán agus bhí cúrsailán duna go bhaile ba gaire gó. A chanig i bhán leis i dínear agus nóir a tháinig leis i gceart leag sí mácha dig an tú bhí cúnín bheith gáin le fásca agus thích mun tísán a giche. A chanig i bhán leis i té go dtí bhain gétá rá go rá clíabhar. Maidir le bulógaí sé amhlaí a réir de beidir chu Jacob níos mú. Mána go mbeadh crústa dóteir chu Jacob ach anu Má bhí héin a rí bhín sa tucras a gona dísa te an crústa dóite héin. A gha réchui, leag sin sinna. Bhí sin eki go dibhan mías bhá ime úr reis i ínta. Ín sin maistir in bhán bocht. Na rí ínan siad a maistir in maa sain ag a maile seo chuirin siar bhín tsaalan iri. A bhín blás bhá iri digan tú na rí bhais a dátach sin orta nús fár ar a bhach dúle bint a pórtar eða digan tú. A chanig sin nuas. Jak sin vies en sin, en tímans, jár sin tráns. Nur í jár, og sin máchar om hén, deilum gara færleis baralt, ach nýetag alamach, ach bort nú trúr, innis, gus rís, bort innis, trúr a rís, marsin de. Ach fór múl múl gín, fór múl kopla, písa brjá rán, agus mann gveit ára gara krus armsa, mar gara dúlema. Agus nur í hók sía, vi biljó gumi, biljó kálí sakki, Chonio sy'n grian o'n ym i digan tŵ, mae'r amser hefi o'n agos leo tia. Ac nori hwg sy'n fi liog o'n ym, fi si gobl ys ysgyn agos gyrra nymau ar y rawn. Agos hwg sy'n pisa gwn sy'n iar sy, agos pisa gwn iar ol, agos hwg sy'n pisa gwn hwn. Ac ta sa, ta'n mi o'r na cwlogi sy'n macha sy'n fawn. Fe bi cyr da'n siad da'n sy'n fawn, fawn siad sawl yn o'n wasgyn tyd. Ac na'r lon na cwlogi, nw cwlogi gwl iawr,

Haru skeleton. Inda jasser fads strats be agus couple of railin shin muradutma. The fishers rant shagji cod or fair agus in shin Harris dance agus a kreen ula the fairy dance. Majigesh la grenin yvredi in shin as kondi in chawan agus back and forth in chigil ate er an album shin. An chishti chai ma maa new fachan yin crack nyolana get a crack agus dini golwu jin rei la galig EP agus na pobl ya harin chamas na shkabul na pobl ya shkabul agus shivi jenu kinshi golna gwyl na cwyli agos gwyl yn srang agos gwyl a hanrod yn y llart yn sy'n phobl cyrna la e a hwrt yr EP ym liana. Chai ma mohan chi eisio, cyd yn ffeil y cael yn chyd ffeil y cael ag yr otas y rio na bydd yn chyd chyrym cael yn si gydw agos a cwrma wernanym yn sy'n hata. Cwpl o chac drach yn sy'n agos chocam ma adlof o sy'n na Eileen Gishadlin, agus loin she couple of kyltar, Marshan Eileen Fonlum, agus ma fonny also tor, a couple of boin kyle, a cushion, a lua tessa, a honig too, a nijig octwa, agus a she, a pelly marshan, nis molle, agus kele. Kéile tan sin a géisiadlin a tarin sérger an chead chyrim cáil. Chocama, Kevin a géisiadlin fásta, chocama adlan ar adísion, Cívin a géisiadlin fásta, chocama adlan ar adísion. A chead uar, bóil am éisiadlin, bhí ma tarin sérger sin ar grenye nífredi, grenye bredi, agus isha galanta, bhí ma gyn si dhíf go wacama í ag sesion cáil tí Warner mola dú in sin agus bhí session bhí mar cáir seo le coppla seaach in a session intan sin íhir daoine agus ihe hehairin leis sin grúpa ceáil lífa agus session eile inta in sin an nocht dívilí an gáir a chárce bín seo a hanna íhhairt agus bhil mar bhí mar ré seo galanta bolú le Grainne Brady is tíon sin tí bhónar i cindana session agus Jeremy Gonia mar tar session mai a bí a gáil go bí éitiúil tá sa coní ar an eolas ma ach bhí mar gaircar an album seo as ceir a bí agus chanig ma go ró Innes White Farwell skait na galike ega galike or lifa as alabin tashala clunchin er an album sho a gojachta grenye ni vredi agus

0: in gardi ar ot karstappa eges stat vel rola e dotsach a chwel shit karning ardi gestelishid gawia de nakle belon chasi go gade driven sikhlo germaitin hishkun de gardi ferrets a trasnun vo hood la buinin khode holla Farog neem lian a deg o ish agus trw deg o ri, bert chyrib lian a deg agus dyn y siach mian a deg o ish fys y gawr. Ta an ter ystod Sean Kenny yw yl ffragroch dyr fwy chwrs i safol tych dy arna bori, la criniw y hynol fwy chwrs i safol tych dy dehine, mar iol yr me tybysdi ta tarlu le sgaha. Bei onadychia onudra sym hafal tych dyr fori o wunagr o'n pereirin o'n y gardi agos o ran o'n pyrgys ligas cyrt yn rialtys ag y grinyw y fe serbun y deach lain. Dŵr ty tari canu gwyl cwysni gwyliol ysio meid tragwydi ta tarlw yr fori yn y tira agos nach meisio esgo yn cos reitio chach gwyl sia tafochtoch cymwch na draman eilwg o'l bantiach y blacwrs i safal tych dy y coaib drwylan y chela. Tá beirt deara tá cúisí faoi bheanna éagnú sa gárchlós ag stáisiún cheint na gaile bheit i géad lagan bhí seo le dhéirtas íana san áirt chuirt go scuilí mach ar banna iad. Tá gún bheirte tá 6 fiad agus 3 fiad go í seo scór na cuairte dúiche ar nasc físe a sa brísú na nniuh. Bé til le faoi seo ar nuíocht an iarthuid. Caha an stát ní smú dhéanana le stoppachar le forraí gin teal agus le ionsaí dhéantar raibh rá idir tar a ráite sa dáil se comisiúna héireann am chearta an duine agus cóananas. Ag cruinniú a bhí sa ngéanéamh inniuh le ebhreinniú dhéanar pholasaithe Wheelstáit na náisiúnéantaithe i le forraí gin go cheanáil seo, dúirt an príomhchomisiúnaire Liam Herrick go gathar til airgid a chur ar fáil le cuidiú le amrá tá fáil drochaide agus le tearmuin a chur ar fáil ghóp. Tu go le fis go mín ben as cholí chrúr a fáint go bhar forra gin teala in éirin, agus gur tháinig ardú cearach a cúg fin géad ar méid glúchaní a fyrna gardaí fin cinnal seo farégin edir gávíle sa fiche agus gávíle fihi cehér. Dógar na húd rási Gennady gúl siad le tálí trádala i arar ar ES Medica mar Yeltas in a tálí i ar Realtas Washington Orbson. Tá siad leidir cúg déag agus cúig fín géad i arra ar hacht géad arra i lúg a tágan importal trasna na tóran, agus tí go siad a bhaim ar nochtú lág an bhí se hogain. Dógar siad cisti takeach da freisin ar fiúna biliún dalara le cuidiú le loch grahagas le aibdhí Gennady yng ngáile tálí trádala verica go móra rob. Júlta an bidehef Paul Engelmeyer y gúrt in wawrach an iuv, gu iarata sa vidin teg Jelaine Maxwell, co leacui an chintur Ignéis Jeffrey Epstein ach maidan, y vi gyr gu gyrí y cintu fi chadin Ignéis ar cael. Gyarú sgór blianta prísunachta ar Jelaine Maxwell chyr blianta la cosni tri sgór, an tein dyna y cinti fu gyrin i robantiak abla Jeffrey Epstein. Dúrt in bidehef Engelmeyer sa gúrt in iuv, Gwyr anna liwinti o'r unig Jelaine Maxwell nid y dwrt i gwrsari fy carta le lini trilach, suaroch, agos nara cael na roi sy'n glwhob. Agos creach na mwyd le diosg gael trwnona. Ta'n bwach lín nîm lian y gwyys da hi mae gawn o'r cwrw obrad eich sy'n chi eir sy'n rhaid yn y fysio cata er eich sy'n mael y mael fferysdi. Rwy'n yw lesi hi ar idli i wain yn le diwn wargon o dwys gyrdeirn, mae'r iol ar y fach dysfada fi ar bwnig mwyntir gahau. Dŵrt a her mort i ma gawn yn nwy eich dar tîniwf, na chwyl siad yn anach ddeudiwnt gwyl siad symal i'r eich dacwb, heis siad y fe ffanach lys yn obrod le och mlyano. Ni fe eich ad ymach ag ym wach lyngu can sie siach dyn ni, agos ta wynt i'r sŵl yn y eisyn gymys yn anach olyg ysgol, agos sil slain tŵl na roi gyr o fideo fhanna y chaha yn ynach lan y halwch agos lan y chordi, agos sil ffadgo. Bwy yni yn nwy eich nosiwnta agos edyr nosiwnta.
1: Nuach na gaeltacht in ish, tas ila nuach da nirhid ga leif ag Seamus o Scanlan. Tan vert ar, dyna cwbsyn 6 agus fi, agus an dynele 3 agus fi, y wul se cwrn y le gwraig na siad bain a garchlos stasiwn chant yng aile ag tŵs na mis ysio, le ir tas iana ar an ort chwrt gus gwyli mach ar ban iad. Honnig yn vert os cwrt na cwrtio dwychia yng ngaile niwf rhi nasg fysio, agus miniwf imechdi na cwrtio gob rhi a tangyde arabach o úsod. Tá an bhirt air cúisithe as a mena éagnú ag stáisiún ceanta ngaile ar a chéad lá go bhí lún sa mlíana, go réad míad a 48 gan 8 an chiuntú a 9 duine agus míad a 2 gan 8 am chuid éadnithe. tan vert cúisithe freisin as a man a chuneal a náiad tal.